Legendární norská pianistka Eva Knardálová, blahé paměti, hrála lyrické kusy opus 57. sešit 6. Edvarda Grieg. Po komorní hudbě nabízím dále předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Ettora Berlioze. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Zoltán Fekete.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řídil Zoltán Fekete, hrál předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Ettora Berlioze.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudbu, kterou posloucháte, vybral a slovem provází Rafael Brom. Ve vysílání stanice dále uslyšíte čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur, opus 102, číslo 1, Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

Heinrich Schiff a Till Fellner hráli čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur opus 102 číslo 1 Ludwiga van Beethovena. A následující více než hodinu je věnováno barokní hudbě švédské provenience. Autorem drottningholmské hudby je Johann Helmich Roman. Hraje ensemble 1700 Lund, řídí Göran Karlsson.

0: Tak to byla Drottningholmská hudba, velká suita pro orchestr od Johanna Helmicha Romana. Hrál ensemble 1700 Lund, řídil Göran Karlsson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr koncertní řady jsem vybral trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hrají Jiří Válek, flétna, Roman Novotný, flétna, František Host, violončelo a František Xavertúry, čembalo.

Tak to bylo trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hráli Jiří Válek a Roman Novotný flétny, František Host violončelo a František Xaver Thury čembalo.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johana Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral 3 růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavírá Pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro 3 sonáty Bieber předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 na nebevstoupení páně, číslo 13 seslání Ducha Svatého a číslo 14 na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavřela Pasacaglia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16 Edvarda Grieha. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr a-moll, opus 16. Edvarda Grieg. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Steven Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhough, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tæden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kirovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vzpomínka na Antonína Benevice, jemuž jsou věnovány dvě dopoledne na stanici Český rozhlas D-dur, je, milí posluchači, holdem výtečnému houslistovi a mnohonásobně významnějšímu a mimořádnému učiteli hry na housle a později znamenitému a osvícenému řediteli konzervatoře v Praze. Jeho pedagogická a organizační práce upevnila, rozvinula a zvelebila tradice pražské houslové školy, která vyrostla ze základu italské školy římské s obrodnými vlivy francouzské houslové hry a pedagogiky. Zmíněný základ italské houslové pedagogiky přinesl do konzervatoře první profesor houslí na konzervatoři v Praze založené roku 1811. Friedrich Wilhelm, tedy Bedřich Wilhelm Pixis, žák Giovanniho Battisty Viottiho, který působil v Hamburku. Pixis, narozen v Mannheimu, kdysi proslulém hudebním centru kurfiřta Karla Theodora, jehož výhlas založil český houslista a skladatel Jan Václav Stamitz, dospěl na koncertních cestách Evropou přes Vídeň do Prahy, kde se nakonec stal koncertním mistrem Stavovského divadla a působil jako primárius koncertního smyčcového kvarteta. Je třeba také dodat, že Pixis se nejprve školil v systematické hře na housle u koncertního mistra Mannheimského orchestru Ignáce Frenzla, žáka samotného Stamitze. Povolán na konzervatoř, stal se Pixis zakladatelem tzv. Pražské houslové školy. Český pedagog a houslista Jaroslav Foltín doložil ve svém seriálu o houslovém oddělení Pražské konzervatoře tuto skutečnost slovy Benevicova žáka Jana Mařáka. Cituji, příchodem Benevicovým na konzervatoř uchována i dobrá tradice pražské houslové školy, která se neodštěpila od svého původního kmene, prvé římské školy Corelliho. Jejíž přímou větví pražská škola jest Corelli, Somis, Pugnani, Viotti, Pixis, Mildner a Benevic. Připomeneme si, že důležitou a plodnou větví patřící ke jmenovanému kmeni je pedagogický odkaz školy francouzské, která díly Kreutzera, Bajuta, Rodeho a dalších v těsné časové následnosti pomáhala již od působení Pixise a zejména Mildnera tuto starou tradici utvářet. Vždyť podle přání jednoty pro zvelebení hudby v Čechách měli páni učitelé na konzervatoři užívat jako příruček předepsaných učebnic pařížské konzervatoře. Z tohoto přání zakladatelů konzervatoře roku 1812 vznikla první učební osnova. Tak francouzská škola houslová vtiskla nesmazatelnou pečeť pražské konzervatoři na plných 200 let. Jasně to dokazuje současná učební osnova, v níž převažuje 6 Francouzů: Maza, Kreutzer, Rod, Allard, Doncla, Gavini, nad 3 Italy: Campagnoli, Fiorillo a Paganini a 2 Němci: Spohr, Dont, tvořící tento základ. Antonín Benevic sice nenapsal žádnou houslovou školu, ale měl nejlepší výsledky na ústavě. Za něho se na konzervatoři začalo užívat první české houslové školy, napsané Pixisovým žákem Vincencem Bartákem, kterou upravil a vydal v roce 1882 Vojtěch Hřímalý. Benevic byl velkou osobností lidskou i uměleckou. Tím, že vychoval řadu vynikajících a vysoce profesionálních houslistů, prokázal, že byl vynikajícím houslovým pedagogem. Tolik z textu profesora Jana Mařáka, který můžeme vzít jako úvod a motto naší, řekněme, návštěvy v historii houslového oddělení Pražské konzervatoře. Pokračovateli Pixise byli Moritz Mildner, Antonín Benevic, dále Otakar Ševčík, vždy posloupnosti učitel a jeho žák. Mnozí houslisté a pedagogové se věnují také skládání. Od Benevice ani Mildnera skladby nejsou, ale Bedřich Wilhelm Pixis příležitostně komponoval, mimo jiné houslový koncert a variace pro housle a orchestr. Nahrávky těchto skladeb ale nemáme k dispozici. Mimochodem, mezi jeho pedagogy kompozice patří také Beethovenův učitel Johann Georg Albrechtsberger. Pro připomenutí dříve zmíněných italských vlivů na formování základů pražské houslové školy bude příhodná skladba od houslisty, u kterého se Pixis školil, Giovanniho Battisti Viottiho. Jeho koncert pro housle a orchestr číslo 19, G-moll, má tři věty. Allegro maestoso, adagio non troppo a presto. Hrají Rainer Kussmaul a Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, tedy Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Dirigent Johannes Goricky.

To byl koncert pro housle a orchestr číslo 19 G-moll Giovanniho Battisti Viottiho. Hráli Rainer Kussmaul housle a Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, tedy Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Dirigent byl Johannes Goricky. Koncert Viottiho, u kterého se školil první ředitel konzervatoře v Praze Bedřich Wilhelm Pixis, jsem vybral jako ukázku slohu, který formoval pražskou houslovou školu v linii, kterou označil Jan Mařák, jak bylo řečeno, jako přímou větev římské školy Corelliho, kterou dále šlechtili Somis, Pugnani, Viotti, Pixis, Mildner a Benevitz. Posloucháte pořad věnovaný významnému učiteli houslové hry a řediteli Pražské konzervatoře Antonínu Benevicovi, třetímu pedagogu od založení ústavu, který se svého díla ujal po Bedřichu Wilhelmu Pixisovi a Mořici Mildnerovi. Pořadem vás provází Rafael Brom. Antonín Benevic, narozen roku 1833 při Vratech u Litomyšle, byl přijat na konzervatoř v Praze ve věku 11 let a stal se žákem Mořice Mildnera. Po absolutoriu hrál v sekci prvních houslí orchestru Stavovského divadla, koncertoval solově a jako hráč komorních sdružení. V roce 1861 se stal koncertním mistrem orchestru Mozartea v Salzburku. O 2 léta později byl jmenován královským württemberským komorním hudebníkem a druhým koncertním mistrem dvorní opery ve Stuttgartu a podnikal umělecké cesty. V říjnu roku 1866 nastoupil na uvolněné místo profesora houslové hry na Pražské konzervatoři po Mořici Mildnerovi. V roce 1879 zastupoval vedle toho ředitele ústavu Josefa Krejčího a od roku 1882 byl jmenován ředitelem konzervatoře. Od roku 1895, kdy chtěl odejít do penze, se vzdal vyučování houslistů, ale na postu ředitele ho nahradil až Antonín Dvořák v roce 1901. Poté se usadil v Doxech, kde ve věku 93 let skonal. Antonín Benevic vychoval za necelých 30 let pedagogické práce dlouhou řadu houslistů. Mezi nejznámější patří slavný František Ondříček, členové Českého kvarteta Karel Hofmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, dále Jiří Herold, který nahradil Nedbala u Vilového postu, Jan Hanuš Sit, Ferdinand Lachner, Josef Markus, Karel Halíř, Wilhelm Stanislav, pozdější ředitel orchestru Německého divadla v Praze, Jan Mařák nebo Rudolf Reisig. Pixis, Mildner a Benevic, tři významné pedagogické osobnosti, jedna po druhé, vychovali také trojhvězdí českých houslových virtuózů 19. století. Prvním je Josef Slavík, další Ferdinand Laub a poté František Ondříček. Český Paganini Josef Slavík, který uvedl v úžas nejen publikum ve Vídni, ale také slavného Paganiniho, básníka klavíru Friderika Chopina či France Schuberta, byl přijat na konzervatoř do péče Bedřicha Wilhelma Pixise. Ten byl sice přesvědčen o jeho houslovém talentu, ale pochyboval o jeho kompozičních výbojích. K jeho absolventskému houslovému koncertu Fismol podotkl, zdali je rozumné psát takový nesmysl, když to nikdo nezahraje. Tehdy ho Slavík samozřejmě zahrál. Zahrál prý z paměti krátce po vídeňském koncertě Paganiniho jeho zvonkové rondo z houslového koncertu H-moll a italský virtuos, který rozhodně slyšel kdejaké talenty, pronesl památnou větu. Vy jste ďábel. Celý svět se třese, když hrajete. A Chopin, s ním se setkal a spřátelil ve Vídni, o něm psal jako o zázračném géniovi, rovnému samotnému Paganinimu, kterého jistě překoná. S krásným přirovnáním, jeho hra bere posluchačům řeč a vhání jim slzy do očí. Rozplakal by i tygry. Rakouský houslista Josef Mayseder o něm prohlašoval, že je druhý Lipiňský. O velikosti umění a pověsti polského houslisty Karola Lipiňského nejlépe vypovídá fakt,
že jeho jméno nesou dvoje vzácné housle, na které hrával, od Stradiváriho a od Giuseppa Quarneriho del Gesu. A samozřejmě dobová svědectví účastníků jeho koncertů. Vzácnou poctou pro mladého virtuóza z Čech, Slavíka, byly dvě skladby, které pro něho a pro česko-rakouského pianistu Karla Mariu von Bokleta zkomponoval Franz Schubert v roce 1826 a 27. Byly to Rondo H-moll a Fantazie C-dur. Josef Slavík se nedožil Chopinova proroctví. Zemřel náhle v 27 letech na chřipku v Uherské Pešti a byl tam také pohřben. Jeho ostatky se do Čech vrátily až po 100 letech, přičem se předtím ještě třikrát stěhovali kvůli rušení tamních peštských hřbitovů. Slavík napsal kolem 21 skladeb, z nich se mnohé nezachovaly. Nejčastěji se hraje první věta z jeho druhého koncertu pro housle a orchestr A-moll. Zachoval se ale jenom houslový part první věty. Doprovod pořídil František Ondříček a koncert instrumentoval Pavel Dědeček. V následujících chvílích ho uslyšíte v provedení Čeňka Pavlíka za doprovodu rozhlasového symfonického orchestru v Praze, který řídí František Vajnar.

Slyšeli jste Allegro Moderato, úvodní větu z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 a mol Josefa Slavíka, jedinou zachovanou část díla. Doprovod houslového partu pořídil František Ondříček a koncert instrumentoval Pavel Dědeček. Hráli Čeněk Pavlík a Pražský rozhlasový symfonický orchestr, řídil František Vajnár. Genius Josefa Slavíka se stal inspirací pro film Václava Kršky z roku 1947 s titulem Housle a sen. A v roce 1952 zkomponoval skladatel Jaroslav Křička operetu s názvem Český Paganini. Také literatura o Slavíkovi je staršího data. V roce 1909 napsal Jan Pohl pojednání s názvem Josef Slavík, český houslista. V roce 1933 následoval spis Jaroslava Čeledy s titulem Josef Slavík, zprávy o životě českého houslisty 19. století. Ve válečném roce 1940 napsal Vojtěch Lev biografii Český Paganini a Stanislav Klíma přidal knihu s názvem Josef Slavík v roce 1956. Přímým předchůdcem Antonína Benevice ve vedení houslového oboru Pražské konzervatoře byl Moritz Mildner, který byl také jeho profesorem. A z jeho třídy vyšel houslový virtuos František Laub, narozený 19. ledna 1832. Rodák z pražského újezda pocházel a chodil v

Den téhož roku je zapsáno narozen roku 1832 v Praze, vstoupil již s takovým předběžným vzděláním do ústavu, že mohl být i hned přidělen do druhé třídy. Možno jej bez obavy označit za genia prvého řádu na svém nástroji. Hluboký cit, řídké poetické pojetí a skutečně virtuózní technika vyznamenávají jeho hru, která vzbudila všeobecný obdiv a nadšení při posledních ústavních koncertech a v koncertu na rozloučenou, který pořádal v prosinci 1846 před nastoupením své umělecké cesty. Konec citace z pamětní knihy konzervatoře, kam tato slova vepsal adjunkt Eiser. Navzdory pozvání do Paříže od Berlioze se Laub vydal na koncertní cesty po lázních v Čechách a na Moravě, poté po rakouských a německých městech. V roce 1848 nastoupil ve Vídni jako solista divadelního orchestru. Roku 1851 hrál na první světové výstavě v Londýně v Křišťálovém paláci před 4000 posluchači a měli o něj zájem přední panovnické dvory. Z podnětu Lista působil jako koncertní mistr ve Výmaru. V Berlíně byl jmenován profesorem konzervatoře a prvním královským koncertním mistrem dvorní opery. Po letech koncertních turné po Evropě v Göteborgu se roku 1860 setkal s Bedřichem Smetanou a společně s ním hrál na dvou koncertech. Byl jmenován roku 1863 rakouským komorním virtuózem. Bohužel jeho nepevné zdraví ho nutilo vyhledávat lázeňskou léčbu. Roku 1866 získal místo profesora na moskevské konzervatoři a ve městě se usadil s manželkou a třemi dětmi, přičemž stále podnikal koncertní cesty. Zdravotní stav jeho práci na konzervatoři ukončil a jeho pokračovatelem se stal jeho zeť, houslista Jan Hřímalý. Ferdinand Laub se marně léčil v Sedmihorkách a Karlových Varech a zemřel v Grísu nedaleko Bolzána na cestě do lázní v Meranu ve věku 43 let. Profesor Jan Hřímalý, Laubův zeť, popsal úsudek dirigenta Hanse Richtera o Laubově interpretaci slovy. Bože, Ferdinand Laub, Beethovenův koncert, ne, to už neuslyším. Tato nevyrovnatelná interpretace kolosálního houslového talentu. Ferdinand Laub také příležitostně komponoval, napsal na 12 skladeb s opusovými čísly a další kusy bez označení. Z jeho skladeb se nejčastěji hrála Polonéza opus 8. Dnes ji budou hrát Václav Snítil s pianistou Josefem Hálou.

0: Václav Snítil a Josef Hála hráli polonézu G-dur pro housle a klavír opus 8 Ferdinanda Lauba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad o dvou dílech s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice slovem a hudbou jeho žákům, kterým vás provází Rafael Brom. Poslední z trojice slavných českých houslových virtuózů 19. století, který jsou absolventy Pražské houslové školy, je František Ondříček, odchovanec Antonína Benevice. Mnozí z jeho žáků udělali kariéru v Německu a jinde ve světě. Měl dokonce i studenta ze Spojených států severoamerických, Josefa Williama z Chicaga. Všichni samozřejmě přesvědčivě reprezentovali Pražskou houslovou školu, jak ji třeba v cizině uváděl Jan Sluníčko. Ten našel své místo v jeho bavorském Augsburku, kde na svém prvním vystoupení hrál vlastní koncert D-moll a Beethovenovu sonátu A-dur. Augsburský večerník ze 14. října 1875 napsal: Mladý umělec skvěle potvrdil starou pověst Pražské houslové školy. Jeho technická pohotovost byla překvapující. Jeho pravá i levá ruka jsou stejně dokonale vycvičeny. Ale více než brilantní vnější stránka jeho hry upoutala hloubkou citu, duch ušlechtilý, čistý, mohlo by se říci cudný tón. Tyto řádky zařadil František Žídek do své knihy Čeští houslisté tří století. Nejslavnějším žákem Benevicovým se stal František Ondříček. Narodil se roku 1857 v malém domku v Novém Světě na Hradčanech. A podobně jako jeho starší kolega Ferdinand Laub, hrával s otcem v jeho kapele, po hostincích a kavárnách. Po absolvování konzervatoře roku 1876 se díky podpoře pražského mecenáše Aloise Olivy dostal do Paříže, kde po dva roky studoval u slavného Josefa Lamberta Massarta. Zvítězil v tradiční soutěži o cenu konzervatoře a vedle diplomu dostal i vzácné housle. Hrával také na slavných padlupových koncertech a nějakou dobu byl i koncertním mistrem tohoto orchestru. V roce 1881 se Ondříček vydal na solistickou dráhu. V Londýně zaujal královský dvůr a koncertoval v St. James Hall. Podobně jako Dvořák se stal čestným členem filharmonické společnosti v Londýně, což mu umožnilo hojnější návštěvy Anglie. Ve Vídni udělal dojem a po provedení Mendelssohnova koncertu získal uznání i nesmlouvavého kritika Eduarda Hanslicka. Když hrál v Pešti, přišel ho na pódium obejmout dojatý Franz Liszt. Ondříček koncertoval po celém světě a jen v sezóně 1895-96 uspořádal v Severní Americe 70 koncertů. Když Antonín Dvořák dokončil svůj houslový koncert psaný z podnětu německého houslového virtuóza Josefa Joachima, s ním skladatel počítal pro premiéru, slavný houslista koncert nehrál. Tehdy se dostal k dílu Ondříček a po pražské a vídeňské premiéře vyzdvihl koncert ke světové proslulosti. Poté svěřil svůj houslový koncert Ondříčkovi také Johannes Brahms. Z Berlína přišel Ondříčkovi titul císařsko-královský komorní virtuóz. Rakouský císař ho jmenoval císařským komorním virtuózem. Stal se profesorem a později i ředitelem Nové vídeňské konzervatoře. Ondříček také příležitostně komponoval, ostatně jako mnozí další Benevicovi studenti. Vedle didaktických prací psal kadence k houslovým koncertům, skladby pro housle s klavírem nebo s orchestrem, transkripce skladeb třeba Smetany a Dvořáka či Wagnera, má také smyčcový kvartet a romanci pro violončelo a klavír. Známou a hojně hranou skladbou pro housle s klavírem je Scherzo Capriccioso opus 18. Hrají Václav Snítil a Josef Hála.

Václav Snítil a Josef Hála hráli Scherzo Capriccioso, opus 18 Františka Ondříčka. Český houslista z Benevicovy třídy působil na mistrovské škole Nové vídeňské konzervatoře od září roku 1909 a od roku 1912 tam byl jmenován ředitelem. Spolu se svým studentem Siegfriedem Mittelmannem vytvořili novou metodu houslové hry na anatomicko-fyziologickém podkladě. Mezi jeho další žáky patřila také Ella Stillerová, která se po úmrtí jeho první ženy, pěvkyně Anny Hlaváčkové, stala Ondříčkovou druhou manželkou. Věnoval se také komorní hře ve vlastním smyčcovém kvartetu. Jeho partnery byli houslisté Bertolt Silbíger, později Petr Stojanovič, violista František Jelínek a violončelista Julius Junek. Toto Ondříčkovo kvarteto odehrálo v soutěži při oslavách Josefa Haydna ve Vídni během 5 večerů 20 jeho kvartetů. František Ondříček se po první světové válce vrátil do Prahy a byl povolán jako profesor na mistrovskou školu konzervatoře, kde vychoval řadu významných houslistů. Byl mezi nimi například Vojtěch Freit, který se stal koncertním mistrem orchestru Pražského rozhlasu, nebo Bohuslav Šich, který je autorem monografií o Ferdinandu Laubovi a Ondříčkovi. František Ondříček koncertoval až do konce života. Poslední vystoupení se událo 8. dubna 1922 v Ženevě. O několik dní později byl raněn mrtvicí ve vlaku na nádraží v Miláně. Poslechněte si další skladbu Františka Ondříčka. Bude to Vals Trist pro housle a orchestr z roku 1913. Hrají Jiří Bezděkovský a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Řídí František Vajnar.

To byla skladba Františka Ondříčka, vals trist pro housle a orchestr. Hráli Jiří Bezděkovský a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, řídil František Vajnár. O kompoziční odkaz Františka Ondříčka pečovalo volné sdružení jeho žáků, ctitelů a přátel. V roce 1921 se na konzervatoři sešli jeho žáci ve smyčcovém kvartetu, které se s mistrovým souhlasem pojmenovalo Ondříčkovo kvarteto. Na několik desetiletí, v letech 1922 až 1958, šířilo odkaz slavného virtuóza jako kmenový soubor Československého rozhlasu. Vojtěch Frajt, který v roce 1911 odjel za Ondříčkem do Vídně, dokončil u něho mistrovské třídě Pražské konzervatoře studium a nahrál s rozhlasovým orchestrem pro firmu Esta v roce 1941 také jeho Českou rapsodii. Nahrávka vyšla na kompaktním disku péčí společnosti Jana Kubelíka. Její zvuková stránka odpovídá ale jen úrovni archivního dokumentu. Skladba je ale také k dispozici v rozhlasové nahrávce s Janem Sedláčkem a Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Diriguje Josef Blacký.

Slyšeli jste českou rapsodii pro housle a orchestr Františka Ondříčka. Hráli Jan Sedláček a plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Blackým. 30. dubna roku 2020 uplynulo 100 let od narození slavného maďarského skladatele operet s českými předky z otcovy strany France Lehára. České kořeny sahají k pradědečkovi Janovi, který pocházel z Brníčka u Zábřeha na Moravě. Ten si našel nevěstu v moravské českojazyčné vesnici Šumvaldu u Uničova. Tam se pak narodil Lehárův dědeček Josef a také otec František, pozdější kapelník rakousko-uherské armády. Kristýne Neubrantová, Maďarka z kořeny v Mecklenbursku, pak dala život Francovi v severní části rakousko-uherského Komárna. Franc dospěl do věku, který byl vhodný ke školení na konzervatoři. V prvních desetiletích tam brali žáky ve věku od 10 do 14 let. Francovi bylo 12 a jeho profesorem hry na housle se stal Antonín Benevic. Hudební teorii se učil u Josefa Fürstra a komponování u Antonína Dvořáka. A navíc se privátně učil u Zdeňka Fibicha. Do jeho osudu zasáhl Antonín Dvořák. Poté, co se mu dostaly do ruky dvě studentovy skladby, bylo to v roce 1887, řekl Francovi: housle povězte na hřebík a věnujte se raději komponování. K Dvořákovi se později přidal také Johannes Brahms a doporučil ho k profesoru Eusebiovi Mandičevskému, skladateli, dirigentu a učiteli. Po absolutoriu v roce 1899 se Franz připojil k orchestru svého otce ve Vídni, kde působil jako asistent kapelníka. V roce 1902 se stal dirigentem v historickém vídeňském divadle na Vídeňce, kde se ještě v listopadu téhož roku hrála jeho opereta Vídeňské ženy. Tímto kusem zahájil úspěšnou kariéru operetního komponisty, ale skládal také sonáty, symfonické básně, pochody a mnoho valčíků. Nejpopulárnějším se stal Gold und Silber, zlato a stříbro, složený pro kněžnu Paulínu Metternichovou. Z hudby France Lehára uvedu nejprve sonátu pro klavír D-moll, která připomíná Francovo časné vzdělávání ve hře na klavír. Sonáta má 4 věty. Andante allegro moderato, allegretto scherzo vivace a finale allegro vivace. Hraje Wolf Haden.

0: Pianista Wolf Harden hrál sonátu pro klavír d-moll France Lehára.
1: Český rozhlas d-dur.
0: Franz Lehár, absolvent Pražské konzervatoře, u profesorů Antonína Benevice, hra na housle, Josefa Förstra, hudební teorie, a Antonína Dvořáka, komponování, přispěl ke světové proslulosti Pražské konzervatoře, spíše v oboru komponování, než ve věci Pražské houslové školy. Při rozhledu a pedagogické prozíravosti Benevicově se jistě nikdo nemusel cítit zarmoucen, zvláště když Lehár zúročil houslové školení i komponováním pro tento smyčcový nástroj. Má třeba koncertino pro housle a orchestr. Jeho světovou proslulost zahájila opereta Veselá vdova, která nakonec zachránila Lehára před perzekucí po nástupu fašismu, neboť Francova manželka Sofie byla židovka. Zmíněná opereta se líbila samotnému Hitlerovi. A tak mohla Sofie přečkat válku v Bad Ischl. Ale Lehárovi libretisté Fritz Grundbaum a Fritz Lochner byli odvlečeni a zahynuli v koncentračních táborech. V roce 1945 přišli do Bad Ischl Američané a tehdy chorý Lehár na nějaký čas přesídlil do Curychu. Mezitím byl při osvobozování Vídně vykraden jeho vídeňský dům v Nussdorfu a přitom přišel o celý hudební archiv. Jeho manželka Sofie zemřela v roce 1947. O rok později ji v Bad Ischl následoval i Franz Lehár. Je tam také pochován a jeho dům se podle poslední vůle skladatele stal Lehárovým muzeem. Z kompozičního odkazu France Lehára jsem vybral koncertino pro housle a orchestr. Hrají Laticia Honda Rosenbergová a Radiofilharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídí Klaus-Peter Zeibl.

Chorvatsko-japonská houslistka Latica Honda Rosenbergová a Rádio Filharmonii Severoněmeckého rozhlasu Hanover řídil Klaus-Peter Zeibl, hráli koncertino pro housle a orchestr France Lehára. Posloucháte pořad věnovaný významnému houslistovi, učiteli a řediteli Pražské konzervatoře Antonína Benevice, který vytvářel moderní pojetí ústavu v době národního rozmachu 19. století. Mezi jeho žáky byl také Franz Lehár, který podle rady svého profesora skladby Antonína Dvořáka pověsil housle na hřebík a věnoval se komponování. Jeho první velké dílo po pokusech s tituly Kyrisník a Rodrigo, opera Kukuška, přepracovaná a přejmenovaná na Taťánu, mělo skromný úspěch a autor pochodů, valčíků a dalších skladeb vhodných pro vojenskou kapelu přesedlal na tvorbu operet a stal se uznávaným a slavným operetním skladatelem. Napsal jich skoro 40, včetně Singspielů, Kouzelné pohádky a hudební komedie Judita. S odkazem France Lehára se v tomto pořadu rozloučíme s výběrem z orchestrální hudby k opeře Kukačka, premiérované roku 1896 v Městském divadle v Lipsku, později přepracované pod názvem Taťána. Ta byla uvedena poprvé v Brněnském městském divadle roku 1905. Opera ze sibirského prostředí je komponovaná na text Felixe Falzáriho a Maxe Kálbeka. Děj pojednává o lásce Taťány, dcery volšského rybáře a vojáka Alexise. Jeho sokem je Saša. Oba se po peripetiích ve vsi odsnou ve vyhnanství ve Zlatých dolech na Sibiři, kam ve finále dorazí i Taťána. Následuje Alexise do stepy, kam uprchl z tábora a společně zahynou ve sněhové bouři. Hraje Rádio Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hanover, řídí Klaus-Peter Zeibl.

To byl výběr orchestrální hudby z opery Tatiana Franze Lehára. Hrála Radiofilharmonie severoněmeckého rozhlasu Hannover, řídil Klaus-Peter Zeibl. Mezi žáky Antonína Benevice patří také houslisté, kteří z jeho podnětu utvořili smyčcový soubor známý pod názvem České kvarteto. Byli to Karel Hofmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, který přešel na violu, a také Jiří Herold, který do kvarteta nastoupil po Nedbalově odchodu. Sestavu doplnil violončelista Otto Berger. Malý Oskar dostal housličky v raném věku, prý sotva začal mluvit, už si přál housličky. Hudební nadání ho dovedlo až na Pražskou konzervatoř, ale protože bylo houslové oddělení už naplněno, musel nejdříve studovat hru na trubku a tympány. Antonín Benevic ho později převedl do houslové třídy, kde už se setkal s Josefem Sukem. Oba byli také spolužáci v mistrovské třídě Antonína Dvořáka a zůstali spolu i v legendárním českém kvartetu. O Nedbalovi se traduje, že byl nedostižným, přímo virtuózním violistou. Současníci ho považovali za krále violy. A mezi kritikami je nejpřiléhavější charakterizace Oskara Nebušky, který v roce 1899 napsal. Jeho viola měla snivý zvuk rohu, parodistický tón fagotu, sílu basy, kde pod sólovým violončelem udává harmoniím základníky, i sladký zvuk houslí přebírá-li vůči hlas v poloze vyšší. Zároveň patřil k Dvořákovým nejlepším skladatelským žákům vůbec a studijní úkoly zvládal s neobyčejnou hbitostí a invencí. Ze všech oborů, které vyplňovaly jeho uměleckou osobnost, dostalo se dirigování největšího krajíce. Vedle toho stále hrál na klavír a na violu a komponoval, hrál kvartetu. Koncertoval třeba s českým kvartetem v Anglii nebo v Madridu. Ve volném dni odcestoval do Prahy nebo do Vídně, oddirigoval sjednaný koncert a týžden se vracel do ciziny. Dokázal v jednom měsíci řídit koncerty v 5 městech, dokázal komponovat ve vlaku nebo v lučícím hotelu a pouštěl se odvážně do nových podniků a plánů. Ve 23 letech dirigoval poprvé Českou filharmonii a když ji v nesnázích vyvezl Jan Kubelík do Anglie, vzal sebou Nedbala, který učinil z orchestru dokonale reagující a sehrané těleso, které zanechalo v Anglii senzační dojem. Nedbal byl první český dirigent, který tam přijel s cizím orchestrem. V roce 1900 uchvátil Berlín na Dvořákovském koncertě s tamními filharmoniky a tím si otevřel cestu do světa. Allgemeine Musikzeitung tehdy psali: Nedbal ovládal hrané skladby duchem i srdcem, dovedl orchestru vnutit svou vůli tak, že ho berlínští filharmonikové poslouchali s porozuměním, jako kdyby byli vůbec nikdy nehráli hudbu jinou než českou. Nedbal má jako Čech vlastnosti, které mu sjednávají plné porozumění pro jeho vlastenecké umění a již proto vzbudil u orchestru i u posluchačů vyšší zájem o díla Dvořákova než jiní dirigenti. Jako komponista se Nedbal věnoval komorní i symfonické tvorbě, ale nejvíce hudby napsal v operetním žánru, podobně jako Franz Lehár, a dosáhl skvělých výsledků. Připomeňme jen Vinobraní nebo Polskou krev. Z komorní hudby Oskara Nedbala jsem pro dnešní pořad vybral sonátu pro housle a klavír opus 9. Hrají Bohuslav Purgr a Josef Hála.

Bohuslav Purgr a Josef Hála hráli sonátu pro klavír a housle opus 9. Oskara Nedbala. V naší vzpomínce na Antonína Benevice uvádíme dalšího významného posluchače jeho houslového oddělení. Sekundistu českého kvarteta Josefa Suka, který vedle interpretační činnosti proslul jako skladatel moderní české hudby přesahující pozdně romantický sloh. Josef Suk vstoupil na Pražskou konzervatoř v 11 letech. V teorii a skladbě začínal u Karla Štekra, později přešel k Antonínu Dvořákovi. V roce 1922 se stal profesorem skladby na mistrovské škole Pražské konzervatoře a dvakrát byl jmenován jejím rektorem. S Josefem Sukem se setkáme i v následujícím dílu vzpomínek na Antonína Benevice. Dnes uslyšíte jeho suitu z hudby k dramatické pohádce Julia Zejera Radus a Mahulena. Má 4 části. O věrném milování Raduse a Mahuleny a jejich strastech, je to Adagio Manon Troppo, dále Hra na labutě a pávy a la polka, poté část Smuteční hudba, Andante sostenuto, a závěr Runy kletba, jak byla láskou zrušena, Allegro appassionato. Hrají Petr Škvor a Česká filharmonie. Řídí Libor Pešek.

Houslista Petr Škvor a Česká filharmonie, dirigent Libor Pešek, hráli suitu z hudby k dramatické pohádce Julia Zejera Radus a Mahulena od Josefa Suka. Milí posluchači, dnešní vzpomínka na Antonína Benevice se uzavřela. Pořadem vás provázel a hudbu vybral Rafael Brom. Přeji pěkný den a naslyšenou zítra ve druhém dílu pořadu s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice.

0: klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Hurník. V příštích 4 hodinách budeme hrát hudbu z nových přírůstků do hudebního archivu Českého rozhlasu. Všechny skladby, které uslyšíte, se ve vysílání D-dur objevují poprvé. A začínáme rovnou velkým 70-minutovým opusem Alessandra Scarlattiho. La Santissima Trinita, oratorium o dvou dílech. Zpívají Roberta Invernici, Veronique Jean, Vivica Jeannot, Paul Agnew, Roberta Abbondanza, hraje soubor Europa Galante, řídí Fabio Biondi.

0: To bylo oratorium Alessandra Scarlattiho La Santissima Trinita. Hrál soubor Europa Galante, řídil Fabio Biondi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mozartův kvintet z roku 1787 je skladbou pro smyčcové kvarteto s dvěma violami. Má čtyři věty, je to jeden z vrcholů Mozartovy komorní tvorby a jeho rozlehlá první věta předjímá kolosy Beethovenovi. Wolfgang Amadeus Mozart, kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo číslo 3 C-dur. Má čtyři věty, hraje soubor Spuni Cuni Fet.

0: Soubor Spulny Kunife provedl kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo číslo 3 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Český rozhlas D-dur.

Polská skladatelka a houslistka Gračina Bačevič několikrát navštívila Paříž a studovala u Nadi Boulangerové, ale většinu života strávila v Polsku, kde prožila všechny historické peripetie. Prošla od neoklasicismu přes socialistický realismus až k postmoderní hře s citáty. Zemřela v roce 1969. Gračina Bačevič, symfonie číslo 2, má 4 věty, BBC Symphony Orchestra řídí Sakari Oramo.

Josef Fiala byl méně známý skladatel působící v okruhu Mannheimské školy. Zasloužil se tedy o rozvoj klasicismu, ukázal rozšířené možnosti velkého orchestru a obohacení sonátové formy. Josef Fiala, koncert pro klarinet, anglický roh a orchestr B-dur. Hrají Karl Schlechta na klarinet, Helmut Koch na anglický roh a Kurpfälzischer Kammerorchester, který řídí Jiří Malát.

To zněl koncert pro klarinet, anglický roh a orchestr Josefa Fialy. Hráli Karl Šlechta, Helmut Koch a Kurpfälzischer Kammerorchester, řídil Jiří Malát.

Neoklasik Jean France a jeho serenáda pro malý orchestr. Má 4 věty, hraje ansábl Kontrast, řídí Hermann Bayer.

Ansábl Kontraste, řízený Hermanem Bayerem, provedl serenádu pro malý orchestr Jeana Francéze. Dvořák napsal 4 klavírní tria, ale se dvěma nebyl spokojený a zničil je. I toto z roku 1875 později revidoval. V první větě se skladatel drží poměrně přísné sonátové formy o 3 tématech. Klavírní trio číslo 1 B-dur opus 21 má 4 věty a hraje Janáčkovo trio.

Doznělo klavírní trio číslo 1 B-dur Antonína Dvořáka v podání Janáčkova tria. Michael Pretorius, dva tance pro čtyři hlasy ze sbírky Terpsichore. Hraje Academia del Richard Care, řídí Pietro Busca.

0: Akademia del Ricercare provedla dva tance pro čtyři hlasy ze sbírky Terpsichore Michaela Pretoria.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Straussova svita Měšťák šlechticem vznikla pro Hofmannstálovu divadelní činohru s velkým obsahem hudebních čísel. V druhé polovině představení měla zaznít Straussova opera Ariadna na Naxu, ale vzhledem k náročnosti pro publikum se obě díla nakonec oddělila. Richard Strauss, Měšťák šlechticem, svita pro orchestr. Hraje orchestra della Svizzera Italiana, řídí Markus Pochner.

Orchestra della Svizzera Italiana, řízená Markusem Pošnerem, provedla svitu Richarda Strause Měšťák šlechticem.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se můžeme těšit na řadu vynikajících děl autorů od raného baroka až k vrcholnému klasicismu v podání těch nejlepších hudebníků věnujících se interpretaci staré hudby. Na úvod zazní symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Haydnovy symfonie jsou fascinujícím svědectvím vývoje této formy v průběhu druhé poloviny 18. století, k němuž ve své době přispěl rozhodující měrou. Z let 1757 až 95 je dochováno celkem 107 Haydnových symfonií, z nichž většinu napsal během svého téměř 30-letého působení ve službách knížete Esterházyho, kde nalezl takřka ideální podmínky pro svůj umělecký růst. Sám na tuto dobu později vzpomínal. Kníže byl se všemi mými díly spokojený, dostával jsem jeho schválení. Jako šéf orchestru jsem mohl provádět experimenty, mohl jsem pozorovat, co účinek zesilovalo a co ho oslabovalo, a tak jsem ho vylepšoval, přidával, ubíral, riskoval. Byl jsem odříznut od světa, v mé blízkosti nebyl nikdo, kdo by mě znejistil nebo pronásledoval, a tak jsem se musel stát originálním. Symfonie číslo 43 S-dur, zvaná Merkur, byla napsaná roku 1771, tedy ve skladatelově středním období. Je to doba, kdy se v Haydnově hudbě začínají stále více ozývat osobní tóny, kdy různě experimentoval s výrazovými prostředky, a tyto stylové tendence bývají proto někdy označovány

Dozněla symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Soubor Tafelmusik řídila Rachel Podger. Georg Friedrich Händel dosáhl skladatelských úspěchů ve třech zemích. Nejprve v rodném Německu, pak v letech 1707 až 1710 v Itálii a nakonec v Anglii, kde se od roku 1712 usadil natrvalo. Ač nikdy nebyl zaměstnán v církevních službách, napsal velké množství významných duchovních skladeb pro tři různá vyznání – protestantské, katolické a anglikánské. Velký význam pro tuto oblast Händlovy tvorby mělo právě jeho italské období. Když 22-letý Händel počátkem roku 1707 dorazil do Říma, platil tu papežský zákaz operních představení a proto upnul své síly na tvorbu oratorií a církevních skladeb. Přestože byl vyznáním luterán, neměl problém tvořit díla v duchu katolické tradice. Různé formy latinské liturgické hudby Händlovi naopak poskytovaly možnost předvést své skladatelské schopnosti, čehož dokonale využil. Salve Regina pro soprán, koncertantní varhany smyčce a basso continuo pochází z roku 1707, bylo provedeno pravděpodobně 16. července v římském kostele Santa Maria in Monte Santo, anebo podle názoru některých muzikologů již o dva měsíce dříve v soukromé kapli markíze Ruspoliho ve Vignanelu. Oproti velkolepým zhudebněním žalmů je toto dílo pojato komorněji, ale výrazově velmi intenzivní a koncentrované. Nyní si poslechneme Händlovo Salve Regina v interpretaci sopranistky Žily Rosé a Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

Vyslechli jsme Salve Regina Georga Friedricha Händla pro soprán, koncertantní varhany, smyčcové nástroje a basso continuo. Solový part přednesla Julie Rosette, Millennium Orchestra řídil Leonardo Garcia Alarcón. Wolfgang Amadeus Mozart zanechal výjimečné hodnoty téměř ve všech tehdy známých hudebních formách, ale přesto lze říci, že zcela zásadní význam pro jeho skladatelský růst i pozdější vývoj mají koncerty pro klavír a orchestr. Právě v klavírních koncertech z vídeňského období Mozart značně rozvinul své instrumentační umění. Orchestr není vůči klavíru doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru na způsob komorní hudby. Mozart měl ve zvláštní oblibě kombinaci klavíru s dechovými nástroji, které tak získaly mnohdy až koncertantní ráz. Mozartovy klavírní koncerty pak měly zcela zásadní vliv na koncerty Beethovenovy. Jedním z Mozartových vrcholných děl tohoto druhu je i koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459. Mozart jej zkomponoval koncem roku 1784 pro vlastní potřebu, ale provedení je doloženo až 15. října roku 1790 ve Frankfurtu nad Mohanem během slavností korunovace Leopolda II., proto se někdy nazývá jako druhý korunovační koncert. První věta vychází z jednoduchého pochodového tématu, které prochází celou větou a neustále se ozývá pokaždé v trochu jiném harmonickém a instrumentačním kontextu, často je exponováno v dechových nástrojích proti pasážím solového klavíru. Koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur nám nyní zahraje Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1805, postavenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr bude řídit jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl na kopii klavíru Antona Waltra Christian Betzeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz. Začátek 17. století je v hudbě obdobím velkých změn. Lze říci, že jde o jeden z nejzásadnějších stylových zlomů v dějinách hudby. Již u skladatelů madrigalů období pozdní renesance a manýrismu vedla snaha o vyjádření výrazu k uvolňování kompozičních pravidel a vedle polyfonie se začíná cíleně pracovat i s harmonií, včetně volnějšího užívání disonancí. Hudební nástroje se postupně stávají samostatnou složkou, což platí především pro generálbasový doprovod, který se záhy stal nepostradatelným. Se vznikem raně barokního slohu se objevily zcela nové formy instrumentální hudby a došlo ke jejímu nebývalému rozvoji. Instrumentalisté se snažili na nástroje napodobit výrazové schopnosti zpěváků a zároveň se i do komponovaných skladeb přeneslo mnoho z tehdy běžné improvizační praxe. Sonáty raného baroka jsou jednověté útvary s bohatým vnitřním členěním, častými změnami tempa, metra a hlavně způsobivými náladovými kontrasty. I přes množství vypsaných ornamentů bylo zvykem jednotlivé party dále vylepšovat improvizovaným zdobením za účelem zdůraznění afektu. Italský skladatel Dario Castello patří k nejvýznamnějším raně barokním skladatelům zaměřeným výhradně na instrumentální hudbu. Narodil se a žil v Benátkách v letech 1602 až 1631, kdy podlehl morové epidemii. Dochovalo se od něho celkem 29 sonát pro 1 až 4 sólové nástroje a basso continuo, vydaných tiskem ve dvou sbírkách nazvaných Sonate concertate in stil moderno per sonar, první kniha roku 1621 a druhá 1629. Obě sbírky patří k tomu nejoriginálnějšímu, co v tehdejší době vzniklo, a četné dotisky svědčí o jejich oblibě. Castellovy skladby jsou proslulé velmi náročnými party, ale jejich virtuozita se při odpovídajícím provedení nikdy nemíjí účinkem. Sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo je součástí druhé tištěné sbírky z roku 1629. Přednese nám ji italský soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Na nahrávku byly využity velké varhany z první poloviny 17. století v chrámu Casa Tico di Marcaria v Mantově.

To byla sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo od Daria Castella. Hrál soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti, cink, Rosella Croce, barokní housle a Nicola Lamon, varhany.

Ensemble Aeolus je francouzský soubor historických dechových nástrojů zaměřený na hudbu 17. a 18. století, pojmenovaný podle řeckého boha větru Aeola. Své nástroje se snaží používat v historicky co možná nejvěrnější podobě, bez obvyklých současných kompromisů. U žestů to znamená užití skutečných přirozených nástrojů bez dolaďovacích dírek nebo techniky krytí v případě lesních rohů, a u dřevěných dechových nástrojů jde v první řadě o hru na dvojité plátky neboli strojky zhotovené dobovým způsobem. Uměleckým vedoucím a zakladatelem je významný francouzský trumpetista Jean-François Madève, který zároveň hraje i na barokní lesní roh a je průkopníkem hry na přirozené žestové nástroje bez moderních dolaďovacích pomůcek. V interpretaci tohoto výjimečného souboru nyní vyslechneme svitu F-dur pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot Georga Filipa Telemana. Je to typ obsazení bez akordických nástrojů bassa continua, užívaný pro venkovní produkce. Navazuje na tradici francouzských dechových souborů tvořených hoboji a fagoty, které rozšiřuje o dva lesní rohy. Zároveň lze Telemanovy skladby pro toto obsazení považovat za raný příklad dechové harmonie, která nabyla značné obliby v druhé polovině 18. století. Soubor Aeolus vystoupí v tomto složení. Elsa Frank a Joan Maître barokní hoboje, Jean-François Madève a Pierre-Yves Madève barokní lesní rohy a Jérémy Papasergio barokní fagot.

Vyslechli jsme svitu F dur Georga Filipa Telemana pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot. Hrál soubor Aeolus v obsazení Elsa Frank a Joan Metr, barokní hoboje, Jean-François Madef a Pierre-Yves Madef, barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio, barokní fagot. Sonáta pro klavír číslo 14 c-moll, Kechlův seznam 457 Wolfganga Amadea Mozarta nese v autorovi vlastním katalogu skladeb datum dokončení 15. října 1784. Je v mnoha ohledech výjimečným dílem. Je jednou ze dvou Mozartových klavírních sonát v molové tónině a nese nápadné beethovenovské rysy. Podobnost s Beethovenovou patetickou sonátou C-moll, napsanou o 14 let později, je poměrně zjevná. Je psána ve stejné tónině, rovněž druhé věty jsou obě v tónině a zdur. Spolu s fantazí C-moll, napsanou o několik měsíců později, ji věnoval své někdejší žačce Tereze von Trattner. Sonátu C-moll, Kechlův seznam 457, si nyní vyslechneme v nahrávce na originální Mozartův nástroj, který roku 1782 postavil významný vídeňský výrobce klavíru Anton Walter. Hrát bude vynikající mozartovský interpret a zároveň i muzikolog Robert Levin.

Dozněla sonáta číslo 14 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na originální Mozartův klavír od Antona Waltra hrál Robert Levin. Hudební život v Anglii první poloviny 18. století významným způsobem ovlivnil mimo jiné londýnský hudební vydavatel John Walsh. Byl vynikajícím obchodníkem s mimořádně vyvinutým citem pro to, co se bude líbit. Roku 1715 Walsh vydal z dnešního pohledu pirátským způsobem sbírku 12 koncerty Grossi opus 6 Arcangela Corelliho a ta se v Anglii dočkala takové obliby, že ovlivnila podobu domácí koncertantní tvorby na mnoho desetiletí. Nejvýznamnějším dílem, reflektujícím styl tohoto italského mistra, se stal cyklus 12 koncerty Grossi Georga Friedricha Händla pro stejné obsazení, tedy pro dvoje housle, violončelo, smicový orchestr a basso continuo, pouze s později přidanými hobbyovými party ad libitum. Händel je zkomponoval během září a října roku 1739, každé koncerto Grosso zvládl napsat za jediný den. Shodou okolností získal Händlův cyklus následující rok při Walshově vydání tiskem i stejné opusové číslo 6. Händel ale nevytvořil pouhou napodobeninu Corelliho děl, ale jeho styl dále rozpracoval, obohatil svou nezaměnitelnou melodikou i velmi citlivě aplikovanými prvky stylu francouzského. Své koncerty Grossi Händel uváděl jako mezihry během oratorních představení. Koncerto Grosso číslo 1 G-dur nyní uslyšíme v podání souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí koncertní mistr Bernard Forck.

Vyslechli jsme Concerto Grosso G-dur opus 6 číslo 1 Georga Friedricha Händla. Hrál soubor Akademie für Alte Musik Berlin, provedení řídil koncertní mistr Bernard Fork. Na závěr našeho pořadu jsme zařadili v době jeho přípravy zcela novou nahrávku jednoho z nejvýznamnějších děl hudební literatury, kterým je Mše Hámol Johanna Sebastiana Bacha. Její vznik byl poněkud komplikovaný. Nebyla od začátku koncipována jako ucelené dílo, Bach vytvořil nejprve její první dvě části Kyrie a Gloria jako samostatnou protestantskou mši, která bývala obvykle tvořena těmito dvěma částmi. Tuto svou prvotní mši Hámol Bach věnoval novému saskému kurfiřtovi a budoucímu polskému králi Augustu III. V souvislosti s žádostí o získání titulu dvorního skladatele Drážďanské dvorní kapely, který by mu zajistil lepší postavení ve sporech s nadřízenými v Lipsku. Mše byla také provedena v Drážďanech v červenci roku 1733. Titul královského dvorního skladatele se Bachovi sice podařilo získat, ale až roku 1736. Tuto původní malou mši Hámol pak rozšířil Bach do dnešní podoby až v posledních letech svého života. Nevíme o tom, že by mše Hámol ve své finální verzi byla psána k nějaké konkrétní příležitosti, neznáme žádného objednavatele, ani není doloženo jediné úplné provedení za Bachova života. Spíše se nabízí domněnka, že mše Hámol měla být kompendiem Bachova umění a proto také zvolil po staletí užívanou univerzální formu liturgické hudby. V tomto díle je obsažena celá řada skladebních technik od fugy vycházející ze style antiko s gregoriánským kantem firmem přes sbory v koncertantním stylu až k operně cítěným sólovým áriím a duetům. Asi polovina jejich částí jsou mnohdy značně přepracované části duchovních kantát. Bach tak jako i v jiných případech chtěl znovu využít to nejlepší ze svých děl v nové podobě. Nejstarší a nejnovější části mše Hámol, kterými jsou Crucifixus, jako přepracovaný úvodní sbor kantáty Weinen Klagen z roku 1714 a předcházející nově napsané Et Incarnatus Est, která je patrně poslední Bachovou vokálně instrumentální skladbou, dělí více než 30 let. Přesto je mše Hámol dílo velmi komplexní a rozdílný původ jejich částí není vůbec znát. Bachovu mši Hámol nyní vyslechneme v interpretaci francouzského vokálně instrumentálního souboru Pygmalion. Solové party přednesou Julie Rose a Beth Taylor soprán, Lucille Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass, provedení řídí Rafael Pichon.

Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Pygmalion. Solisty byli Julie Rose Abbott Taylor soprán, Lisil Richardo alt, Emiliano González Toro tenor, Christian Immler bass. Provedení řídil Rafael Pichon. Toto dílo zároveň uzavřelo blok staré hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

Milí posluchači, vítejte při poslechu vysílání stanice D-dur, která vám přináší 24 hodin denně klasickou hudbu. Vaším průvodcem hudebním výběrem je nyní Robert Škarda. V tomto vysílacím bloku vás pozvu k poslechu skladeb českých autorů 19. a převážně 20. století. Těšit se můžete například na hudbu Antonína Dvořáka, Luboše Sluky, Zdeňka Šestáka nebo Viktora Kalabise. Nejprve naši pozornost zaměříme k hudbě z poloviny 20. století. Konkrétně k tvorbě Klementa Slavického, dlouholetého rozhlasového režiséra a skladatele narozeného v Tovačově, vycházejícího z kořenů moravské lidové hudby. Programní klavírní sonáta s filozofickým podtextem Zamyšlení nad životem vznikla na konci 50. let, kdy byla pod záminkou dobové ideologie Slavického hudba označována za formalistickou. On však od svého hudebního stylu neustoupil a vytvořil si vlastní osobitý sloh. Třívětou sonátu Klementa Slavického zahraje Milan Langer.

Sonátu pro klavír s podtitulem Zamyšlení nad životem Klementa Slavického dohrál ve vysílání stanice D-dur Milan Langer. Milí posluchači, dalším naším autorem bude Slavického generační souputník a spolužák z kompoziční třídy Josefa Suka Emil Hlobil. I jeho hudební styl vycházel z moravské lidové hudby. Nejpočetnější oblastí Hlobilovy tvorby je vedle symfonických partitur komorní hudba, z které si nyní poslechneme ukázku. Poměrně oblíbeným nástrojem byl Hlobilovy lesní roh, který začleňoval do obsazení svých komorních kompozic a věnoval mu i několik sólových skladeb. Sonátu pro lesní roh a klavír opus 21 napsal Emil Hlobil v roce 1942. Skladba má tři věty, animato, lento a vivace. Hraje Radek Baborák na lesní roh a Jan Petr na klavír.

0: Radek Baborák na lesní roh a Jan Petr na klavír přednesli na nahrávce z roku 2003 sonátu opus 21 Emila Hlobila.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následující čas vysílání naší digitální stanice naplní jedno z vrcholných děl skladatele Zdeňka Šestáka, autora rozsáhlého díla často s filozofickým podtextem. Šestákův hudební jazyk vychází z tradice hudebního vyjadřování. Jeho díla jsou obsahově přesvědčivá a zdobí je vytříbená technika i často vypjatá výrazovost. Zvu vás k poslechu Šestákových 4 dramatických fragmentů pro soprán, tenor, smíšený sbor, solovou violu a klavír podle veršované divadelní hry Vítězslava Nezvala Manon Lescaut. Předlohou tragického milostného příběhu o Manon Lescaut a rytíři de Grie byla Nezvalovi stejnojmenná novela z 18. století. Jejímž autorem je francouzský spisovatel Abbé Prévost. Z té vycházel i Giacomo Puccini při tvorbě své slavné opery. Zdeněk Šesták vybral z Nezvalovy jevištní básně ke zhudebnění 4 části. Vyznání, dopisovou scénu, milostnou scénu a smrt Manon Lescaut. Účinkovat budou Brigita Šulcová, Ivo Žídek a pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Na violu bude hrát Pavel Janda a na klavír Jiří Pokorný.

Tož jsem byla opravdu tak šťastná, že mi bylo to přát.

0: Na stanici D-dur dozněly čtyři dramatické fragmenty Manon Lescaut pro soprán, tenor, smíšený sbor, sólovou violu a klavír Zdeňka Šestáka na texty Vítězslava Nezvala. Zpívali Brigita Šulcová, Ivo Žídek a pěvecký sbor Československého rozhlasu se sbormistrem Milanem Malým. Na violu hrál Pavel Janda, na klavír Jiří Pokorný.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur posloucháte vysílací blok, kterým vás provází Robert Škarda. Také Viktor Kalabis patří k významným českým skladatelům druhé poloviny 20. století. Je autorem více než 90 opusů všech žánrů klasické hudby. Řada jeho děl vznikla na objednávku interpretů nebo mezinárodních soutěží a festivalů. Ve skladbě Preludio aria et toccata Příběhy Sisyfovi pro čembalo z roku 1993 našel Kalabis inspiraci v řecké mytologii v postavě zakladatele a prvního krále Korintu Sisyfa. Interpretka skladby a Kalabisova žena Zuzana Ružičková okomentovala základní ideu díla následovně. Program skladby zobrazuje antický mýtus. Sisyfos se donekonečna snaží vytlačit balvan do svahu, z něhož nevyhnutelně spadne, jak určil osud. Je to osud člověka, který Sisyfos oplakává.

Čimbalistka Zuzana Ružičková dohrála preludium, árii a tokátu s podtitulem Příběhy Sisyfovy od Viktora Kalabise. Milí posluchači, na právě odvysílanou Kalabisovou čembalovou skladbu navážeme čistě vokální hudbou současného autora, pedagoga kompozice a hudebního režiséra Jiřího Gemrota. Jestliže předchozí dílo vzniklo v roce 1993, následující opus je jen o rok mladší. Zazní Gemrotova mše pro smíšený sbor a kapela C-dur, zhudebňující liturgický text částí Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. V souvislosti s touto skladbou můžeme připomenout autorovo tvůrčí Credo. Tradiční řemeslo je stále možné rozvíjet a nalézat v něm určitou originalitu a přínos. Jde mi o to,

0: Kýnův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Kýnem přednesl mši pro smíšený sbor a kapela C-dur od Jiřího Gemrota.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, náš hudební výběr na stanici D-dur za malou chvíli obohatí skladba pro violončelo a klavír od Luboše Sluky. Tento výrazný český skladatel navazuje na klasiky 20. století, v kontextu české hudby zejména na stylovou dikci Leoše Janáčka. Inspirován je i dílem Josefa Suka nebo Bohuslava Martinů. Nahlédneme do převažující komorní tvorby Luboše Sluky. Kompozice s názvem Samota vznikla v roce 2004 a autor ji napsal hned v několika verzích pro housle solo, housle s klavírem nebo orchestrálním doprovodem a také violončelo a klavír. Posledně jmenovanou verzi si poslechneme právě teď z rozhlasové nahrávky violončelisty Tomáše Strašila a klavíristky Barbory Sejákové. Nahrávka je z roku 2010, vydaná na CD o 11 let později.

0: Tomáš Strašil a Barbora Sejáková dohráli na stanici D-dur skladbu Samota pro violončelo a klavír od Luboše Sluky.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, naše dnešní večerní vysílání věnované českým autorům zakončíme raným orchestrálním dílem Antonína Dvořáka. Bude to symfonie číslo 2 B-dur opus 4 napsaná téměř bezprostředně po dokončení symfonie číslo 1 v roce 1865. Oproti dramatické první symfonii je Dvořákova druhá orchestrální partitura náladově liričtější. Je naplněna autorovou nepřebernou tvůrčí fantazií, a to až do té míry, že může v některých pasážích hudba na posluchače působit jako formálně neuspořádaná. Některé motivy využil Dvořák i ve svých pozdějších dílech, například v klavírním cyklu Siluety nebo v opeře Rusalka. Po svém dokončení čekala druhá symfonie přes 20 let na premiéru. Došlo k ní v roce 1888, poté co ji Dvořák revidoval. Orchestr Národního divadla tehdy dirigoval Adolf Čech. V tuto chvíli nám čtyřvětou symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka zahraje Česká filharmonie, zařízení Václava Neumanna.

Česká filharmonie pod vedením Václava Neumanna dohrála symfonii číslo 2 B-dur opus 4 Antonína Dvořáka. Milí posluchači, tím končí hudební výběr, který pro vás připravil a uváděl Robert Škarda. Přeji nerušený poslech dalšího vysílání stanice D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vzpomínka na Antonína Benevice, jemuž jsou věnovány dvě dopoledne na stanici Český rozhlas D-dur, je, milí posluchači, holdem výtečnému houslistovi a mnohonásobně významnějšímu a mimořádnému učiteli hry na housle a později znamenitému a osvícenému řediteli konzervatoře v Praze. Jeho pedagogická a organizační práce upevnila, rozvinula a zvelebila tradice pražské houslové školy, která vyrostla ze základu italské školy římské s obrodnými vlivy francouzské houslové hry a pedagogiky. Zmíněný základ italské houslové pedagogiky přinesl do konzervatoře první profesor houslí na konzervatoři v Praze, založené roku 1811, Friedrich Wilhelm, tedy Bedřich Wilhelm Pixis, žák Giovanniho Battisty Viottiho, který působil v Hamburku. Pixis, narozen v Mannheimu, kdysi proslulém hudebním centru kurfiřta Karla Theodora, jehož výhlas založil český houslista a skladatel

Jan Václav Stamic dospěl na koncertních cestách Evropou přes Vídeň do Prahy, kde se nakonec stal koncertním mistrem Stavovského divadla a působil jako primárius koncertního smyčcového kvarteta. Je třeba také dodat, že Pixies se nejprve školil v systematické hře na housle u koncertního mistra Mannheimského orchestru Ignáce Frenzla, žáka samotného Stamice. Povolán na konzervatoř, stal se Pixies zakladatelem tzv. Pražské houslové školy. Český pedagog a houslista Jaroslav Foltín doložil ve svém seriálu o houslovém oddělení Pražské konzervatoře tuto skutečnost slovy Benevicova žáka Jana Mařáka. Cituji, příchodem Benevicovým na konzervatoř uchována i dobrá tradice Pražské houslové školy, která se neodštěpila od svého původního kmene, prvé římské školy Corelliho. Jejíž přímou větví pražská škola jest Corelli, Somis, Pugnani, Viotti, Pixies, Mildner a Benevic. Připomeneme si, že důležitou a plodnou větví patřící ke jmenovanému kmeni je pedagogický odkaz školy francouzské, která díly Kreutzera, Bajuta, Rodeho a dalších v těsné časové následnosti pomáhala již od působení Pixise a zejména Mildnera tuto starou tradici utvářet. Vždyť podle přání jednoty pro zvelebení hudby v Čechách měli páni učitelé na konzervatoři užívat jako příruček předepsaných učebnic pařížské konzervatoře. Z tohoto přání zakladatelů konzervatoře roku 1812 vznikla první učební osnova. Tak francouzská škola houslová vtiskla nesmazatelnou pečeť pražské konzervatoři na plných 200 let. Jasně to dokazuje současná učební osnova, v níž převažuje 6 Francouzů: Maza, Kreutzer, Rod, Allard, Doncla, Gavini, nad 3 Italy, Campagnoli, Fiorillo a Paganini a 2 Němci, Spohr, Dont, tvořící tento základ. Antonín Benevic sice nenapsal žádnou houslovou školu, ale měl nejlepší výsledky na ústavě. Za něho se na konzervatoři začalo užívat první české houslové školy, napsané Pixisovým žákem Vincencem Bartákem, kterou upravil a vydal v roce 1882 Vojtěch Hřímalý. Benevic byl velkou osobností lidskou i uměleckou. Tím, že vychoval řadu vynikajících a vysoce profesionálních houslistů, prokázal, že byl vynikajícím houslovým pedagogem. Tolik z textu profesora Jana Mařáka, který můžeme vzít jako úvod a motto naší, řekněme, návštěvy v historii houslového oddělení Pražské konzervatoře. Pokračovateli Pixise byli Moritz Mildner, Antonín Benevic, dále Otakar Ševčík, vždy v posloupnosti učitel a jeho žák. Mnozí houslisté a pedagogové se věnují také skládání. Od Benevice ani Mildnera skladby nejsou, ale Bedřich Wilhelm Pixis příležitostně komponoval mimo jiné houslový koncert a variace pro housle a orchestr. Nahrávky těchto skladeb ale nemáme k dispozici. Mimochodem mezi jeho pedagogy kompozice patří také Beethovenův učitel Johann Georg Albrechtsberger. Pro připomenutí dříve zmíněných italských vlivů na formování základů pražské houslové školy bude příhodná skladba od houslisty, u kterého se Pixis školil, Giovanniho Battisti Viottiho. Jeho koncert pro housle a orchestr číslo 19 G-moll má 3 věty: Allegro maestoso, Adagio non troppo a Presto. Hrají Rainer Kussmaul a Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, tedy Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Dirigent Johannes Goricky.

To byl koncert pro housle a orchestr číslo 19 G-moll Giovanniho Battisty Viottiho. Hráli Rainer Kussmaul housle a Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, tedy Německá komorní akademie města Neuss nad Rýnem. Dirigent byl Johannes Goricky. Koncert Viottiho, u kterého se školil první ředitel konzervatoře v Praze Bedřich Wilhelm Pixis, jsem vybral jako ukázku slohu, který formoval pražskou houslovou školu v linii, kterou označil Jan Mařák, jak bylo řečeno, jako přímou větev římské školy Corelliho, kterou dále šlechtili Somis, Pugnani, Viotti, Pixis, Mildner a Benevitz. Posloucháte pořad věnovaný významnému učiteli houslové hry a řediteli Pražské konzervatoře Antonínu Benevicovi, třetímu pedagogu od založení ústavu, který se svého díla ujal po Bedřichu Wilhelmu Pixisovi a Mořici Mildnerovi. Pořadem vás provází Rafael Brom. Antonín Benevic, narozen roku 1833 při Vratech u Litomyšle, byl přijat na konzervatoř v Praze ve věku 11 let a stal se žákem Mořice Mildnera. Po absolutoriu hrál v sekci prvních houslí orchestru Stavovského divadla, koncertoval solově a jako hráč komorních sdružení. V roce 1861 se stal koncertním mistrem orchestru Mozartea v Salzburku. O 2 léta později byl jmenován královským württemberským komorním hudebníkem a druhým koncertním mistrem dvorní opery ve Stuttgartu a podnikal umělecké cesty. V říjnu roku 1866 nastoupil na uvolněné místo profesora houslové hry na Pražské konzervatoři po Mořici Mildnerovi. V roce 1879 zastupoval vedle toho ředitele ústavu Josefa Krejčího a od roku 1882 byl jmenován ředitelem konzervatoře. Od roku 1895, kdy chtěl odejít do penze, se vzdal vyučování houslistů, ale na postu ředitele ho nahradil až Antonín Dvořák v roce 1901. Poté se usadil v Doxech, kde ve věku 93 let skonal. Antonín Benevic vychoval za necelých 30 let pedagogické práce dlouhou řadu houslistů. Mezi nejznámější patří slavný František Ondříček, členové Českého kvarteta Karel Hofmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, dále Jiří Herold, který nahradil Nedbala u violového postu, Jan Hanuš Sit, Ferdinand Lachner, Josef Markus, Karel Halíř, Wilhelm Stanislav, pozdější ředitel orchestru Německého divadla v Praze, Jan Mařák nebo Rudolf Reisig. Pixis, Mildner a Benevic, tři významné pedagogické osobnosti, jedna po druhé, vychovali také trojhvězdí českých houslových virtuózů 19. století. Prvním je Josef Slavík, další Ferdinand Laub a poté František Ondříček. Český Paganini Josef Slavík, který uvedl v úžas nejen publikum ve Vídni, ale také slavného Paganiniho, básníka klavíru Friderika Chopina či France Schuberta, byl přijat na konzervatoř do péče Bedřicha Wilhelma Pixise. Ten byl sice přesvědčen o jeho houslovém talentu, ale pochyboval o jeho kompozičních výbojích. K jeho absolventskému houslovému koncertu Fismol podotkl, zdali je rozumné psát takový nesmysl, když to nikdo nezahraje. Tehdy ho Slavík samozřejmě zahrál. Zahrál prý z paměti krátce po vídeňském koncertě Paganiniho jeho zvonkové rondo z houslového koncertu H-moll a italský virtuos, který rozhodně slyšel kdejaké talenty, pronesl památnou větu. Vy jste ďábel. Celý svět se třese, když hrajete. A Chopin, s ním se setkal a spřátelil ve Vídni, o něm psal jako o zázračném géniovi, rovnému samotnému Paganinimu, kterého jistě překoná. S krásným přirovnáním jeho hra bere posluchačům řeč a vhání jim slzy do očí. Rozplakal by i tygry. Rakouský houslista Josef Mayseder o něm prohlašoval, že je druhý Lipiňský. O velikosti umění a pověsti polského houslisty Karola Lipiňského nejlépe vypovídá fakt,
že jeho jméno nesou dvoje vzácné housle, na které hrával. Od Stradiváriho a od Giuseppa Quarneriho del Gesu. A samozřejmě dobová svědectví účastníků jeho koncertů. Vzácnou poctou pro mladého virtuóza z Čech, Slavíka, byly dvě skladby, které pro něho a pro česko-rakouského pianistu Karla Mariu von Bokleta zkomponoval Franz Schubert v roce 1826 a 27. Byly to Rondo H-moll a Fantazie C-dur. Josef Slavík se nedožil Chopinova proroctví. Zemřel náhle v 27 letech na chřipku v Uherské Pešti a byl tam také pohřben. Jeho ostatky se do Čech vrátily až po 100 letech, přičem se předtím ještě třikrát stěhovali kvůli rušení tamních peštských hřbitovů. Slavík napsal kolem 21 skladeb, z nich se mnohé nezachovaly. Nejčastěji se hraje první věta z jeho druhého koncertu pro housle a orchestr A-moll. Zachoval se ale jenom houslový part první věty. Doprovod pořídil František Ondříček a koncert instrumentoval Pavel Dědeček. V následujících chvílích ho uslyšíte v provedení Čeňka Pavlíka za doprovodu rozhlasového symfonického orchestru v Praze, který řídí František Vajnar.

Slyšeli jste Allegro Moderato, úvodní větu z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 a mol Josefa Slavíka, jedinou zachovanou část díla. Doprovod houslového partu pořídil František Ondříček a koncert instrumentoval Pavel Dědeček. Hráli Čeněk Pavlík a Pražský rozhlasový symfonický orchestr, řídil František Vajnár. Genius Josefa Slavíka se stal inspirací pro film Václava Kršky z roku 1947 s titulem Housle a sen. A v roce 1952 zkomponoval skladatel Jaroslav Křička operetu s názvem Český Paganini. Také literatura o Slavíkovi je staršího data. V roce 1909 napsal Jan Pohl pojednání s názvem Josef Slavík, český houslista. V roce 1933 následoval spis Jaroslava Čeledy s titulem Josef Slavík, zprávy o životě českého houslisty 19. století. Ve válečném roce 1940 napsal Vojtěch Lev biografii Český Paganini a Stanislav Klíma přidal knihu s názvem Josef Slavík v roce 1956. Přímým předchůdcem Antonína Benevice ve vedení houslového oboru Pražské konzervatoře byl Moritz Mildner, který byl také jeho profesorem. A z jeho třídy vyšel houslový virtuos František Laub, narozený 19. ledna 1832. Rodák z pražského újezda pocházel z hudební rodiny a chodil v dětském věku s otcem Erasmem, učitelem hudby a houslistou, koncertovat po kavárnách a hostincích. Památným místem je hostinec u Doušů na Václavském náměstí. V 10 letech vystoupil poprvé na veřejném koncertě. Jeho umění upoutalo Moritze Mildnera, který ho převedl na konzervatoř. Když absolvoval v roce 1846 ve Stavovském divadle, byli na jeho koncertě Hector Berlioz a Franz Liszt. Pamětní knize konzervatoře, založené téhož roku, je zapsáno narozen roku 1832 v Praze, vstoupil již s takovým předběžným vzděláním do ústavu, že mohl být i hned přidělen do druhé třídy. Možno jej bez obavy označit za genia prvého řádu na svém nástroji. Hluboký cit, řídké poetické pojetí a skutečně virtuózní technika vyznamenávají jeho hru, která vzbudila všeobecný obdiv a nadšení při posledních ústavních koncertech a v koncertu na rozloučenou, který pořádal v prosinci 1846 před nastoupením své umělecké cesty. Konec citace z pamětní knihy konzervatoře, kam tato slova vepsal adjunkt Eiser. Navzdory pozvání do Paříže od Berlioze se Laub vydal na koncertní cesty po lázních v Čechách a na Moravě, poté po rakouských a německých městech. V roce 1848 nastoupil ve Vídni jako solista divadelního orchestru. Roku 1851 hrál na první světové výstavě v Londýně v Křišťálovém paláci před 4000 posluchači a měli o něj zájem přední panovnické dvory. Z podnětu Lista působil jako koncertní mistr ve Výmaru. V Berlíně byl jmenován profesorem konzervatoře a prvním královským koncertním mistrem dvorní opery. Po letech koncertních turné po Evropě v Göteborgu se roku 1860 setkal s Bedřichem Smetanou a společně s ním hrál na dvou koncertech. Byl jmenován roku 1863 rakouským komorním virtuózem. Bohužel jeho nepevné zdraví ho nutilo vyhledávat lázeňskou léčbu. Roku 1866 získal místo profesora na Moskevské konzervatoři a ve městě se usadil s manželkou a třemi dětmi, přičemž stále podnikal koncertní cesty. Zdravotní stav jeho práci na konzervatoři ukončil a jeho pokračovatelem se stal jeho zeť, houslista Jan Hřímalý. Ferdinand Laub se marně léčil v Sedmihorkách a Karlových Varech a zemřel v Grísu nedaleko Bolzána na cestě do lázní v Meranu ve věku 43 let. Profesor Jan Hřímalý, Laubův zeť, popsal úsudek dirigenta Hanse Richtera o Laubově interpretaci slovy.
Bože, Ferdinand Laub, Beethovenův koncert. Ne, to už neuslyším. Tato nevyrovnatelná interpretace kolosálního houslového talentu. Ferdinand Laub také příležitostně komponoval, napsal na 12 skladeb s opusovými čísly a další kusy bez označení. Z jeho skladeb se nejčastěji hrála Polonéza opus 8. Dnes ji budou hrát Václav Snítil s pianistou Josefem Hálou.

0: Václav Snítil a Josef Hála hráli polonézu G-dur pro housle a klavír opus 8 Ferdinanda Lauba.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad o dvou dílech s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice slovem a hudbou jeho žákům, kterým vás provází Rafael Brom. Poslední z trojice slavných českých houslových virtuózů 19. století, kteří jsou absolventy Pražské houslové školy, je František Ondříček, odchovanec Antonína Benevice. Mnozí z jeho žáků udělali kariéru v Německu a jinde ve světě. Měl dokonce i studenta ze Spojených států severoamerických, Josefa Williama z Chicaga. Všichni samozřejmě přesvědčivě reprezentovali Pražskou houslovou školu, jak ji třeba v cizině uváděl Jan Sluníčko. Ten našel své místo v jihobavorském Augsburku, kde na svém prvním vystoupení hrál vlastní koncert D-moll a Beethovenovu sonátu A-dur. Augsburský večerník ze 14. října 1875 napsal: Mladý umělec skvěle potvrdil starou pověst pražské houslové školy. Jeho technická pohotovost byla překvapující. Jeho pravá i levá ruka jsou stejně dokonale vycvičeny. Ale více než brilantní vnější stránka jeho hry upoutala hloubkou citu, duch ušlechtilý, čistý, mohlo by se říci cudný tón. Tyto řádky zařadil František Žídek do své knihy Čeští houslisté třístoletí. Nejslavnějším žákem Benevicovým se stal František Ondříček. Narodil se roku 1857 v malém domku v Novém Světě na Hradčanech. A podobně jako jeho starší kolega Ferdinand Laub, hrával s otcem v jeho kapele, po hostincích a kavárnách. Po absolvování konzervatoře roku 1876 se díky podpoře pražského mecenáše Aloise Olivy dostal do Paříže, kde po dva roky studoval u slavného Josefa Lamberta Massarta. Zvítězil v tradiční soutěži o cenu konzervatoře a vedle diplomu dostal i vzácné housle. Hrával také na slavných padlupových koncertech a nějakou dobu byl i koncertním mistrem tohoto orchestru. V roce 1881 se Ondříček vydal na solistickou dráhu. V Londýně zaujal Královský dvůr a koncertoval v St. James Hall. Podobně jako Dvořák se stal čestným členem filharmonické společnosti v Londýně, což mu umožnilo hojnější návštěvy Anglie. Ve Vídni udělal dojem a po provedení Mendelssohnova koncertu získal uznání i nesmlouvavého kritika Eduarda Hanslicka. Když hrál v Pešti, přišel ho na pódium obejmout dojatý Franz Liszt. Ondříček koncertoval po celém světě a jen v sezóně 1895-96 uspořádal v Severní Americe 70 koncertů. Když Antonín Dvořák dokončil svůj houslový koncert psaný z podnětu německého houslového virtuóza Josefa Joachima, s ním skladatel počítal pro premiéru, slavný houslista koncert nehrál. Tehdy se dostal k dílu Ondříček a po pražské a vídeňské premiéře vyzdvihl koncert ke světové proslulosti. Poté svěřil svůj houslový koncert Ondříčkovi také Johannes Brahms. Z Berlína přišel Ondříčkovi titul císařsko-královský komorní virtuóz. Rakouský císař ho jmenoval císařským komorním virtuózem. Stal se profesorem a později i ředitelem Nové vídeňské konzervatoře. Ondříček také příležitostně komponoval, ostatně jako mnozí další Benevicovi studenti. Vedle didaktických prací psal kadence k houslovým koncertům, skladby pro housle s klavírem nebo s orchestrem, transkripce skladeb třeba Smetany a Dvořáka či Wagnera, má také smyčcový kvartet a romanci pro violončelo a klavír. Známou a hojně hranou skladbou pro housle s klavírem je Scherzo Capriccioso opus 18. Hrají Václav Snítil a Josef Hála.

Václav Snítil a Josef Hála hráli Scherzo Capriccioso, opus 18 Františka Ondříčka. Český houslista z Benevisovy třídy působil na mistrovské škole Nové vídeňské konzervatoře od září roku 1909 a od roku 1912 tam byl jmenován ředitelem. Spolu se svým studentem Siegfriedem Mittelmannem vytvořili novou metodu houslové hry na anatomicko-fyziologickém podkladě. Mezi jeho další žáky patřila také Ella Stillerová, která se po úmrtí jeho první ženy, pěvkyně Anny Hlaváčkové, stala Ondříčkovou druhou manželkou. Věnoval se také komorní hře ve vlastním smyčcovém kvartetu. Jeho partnery byli houslisté Bertolt Silbíger, později Petr Stojanovič, violista František Jelínek a violončelista Julius Junek. Toto Ondříčkovo kvarteto odehrálo v soutěži při oslavách Josefa Haydna ve Vídni během 5 večerů 20 jeho kvartetů. František Ondříček se po první světové válce vrátil do Prahy a byl povolán jako profesor na mistrovskou školu konzervatoře, kde vychoval řadu významných houslistů. Byl mezi nimi například Vojtěch Freit, který se stal koncertním mistrem orchestru Pražského rozhlasu, nebo Bohuslav Šich, který je autorem monografií o Ferdinandu Laubovi a Ondříčkovi. František Ondříček koncertoval až do konce života. Poslední vystoupení se událo 8. dubna 1922 v Ženevě. O několik dní později byl raněn mrtvicí ve vlaku na nádraží v Miláně. Poslechněte si další skladbu Františka Ondříčka. Bude to Vals Trist pro housle a orchestr z roku 1913. Hrají Jiří Bezděkovský a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Řídí František Vajnar.

To byla skladba Františka Ondříčka, Vals Trist pro housle a orchestr. Hráli Jiří Bezděkovský a Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze, řídil František Vajnár. O kompoziční odkaz Františka Ondříčka pečovalo volné sdružení jeho žáků, ctitelů a přátel. V roce 1921 se na konzervatoři sešli jeho žáci ve smyčcovém kvartetu, které se s mistrovým souhlasem pojmenovalo Ondříčkovo kvarteto. Na několik desetiletí, v letech 1922 až 1958, šířilo odkaz slavného virtuóza jako kmenový soubor Československého rozhlasu. Vojtěch Frajt, který v roce 1911 odjel za Ondříčkem do Vídně, dokončil u něho mistrovské třídě Pražské konzervatoře studium a nahrál s rozhlasovým orchestrem pro firmu ESTA v roce 1941 také jeho Českou rapsodii. Nahrávka vyšla na kompaktním disku péčí společnosti Jana Kubelíka. Její zvuková stránka odpovídá ale jen úrovni archivního dokumentu. Skladba je ale také k dispozici v rozhlasové nahrávce s Janem Sedláčkem a Plzeňským rozhlasovým orchestrem. Diriguje Josef Blatský.

Slyšeli jste českou rapsodii pro housle a orchestr Františka Ondříčka. Hráli Jan Sedláček a plzeňský rozhlasový orchestr s dirigentem Josefem Blackým. 30. dubna roku 2020 uplynulo 100 let od narození slavného maďarského skladatele operet s českými předky z otcovy strany France Lehára. České kořeny sahají k pradědečkovi Janovi, který pocházel z Brníčka u Zábřeha na Moravě. Ten si našel nevěstu v moravské českojazyčné vesnici Šumvaldu u Uničova. Tam se pak narodil Lehárův dědeček Josef a také otec František, pozdější kapelník rakousko-uherské armády. Kristýne Neubrantová, Maďarka z kořeny v Mecklenburgsku, pak dala život Francovi v severní části rakousko-uherského Komárna. Franc dospěl do věku, který byl vhodný ke školení na konzervatoři. V prvních desetiletích tam brali žáky ve věku od 10 do 14 let. Francovi bylo 12 a jeho profesorem hry na housle se stal Antonín Benevic. Hudební teorii se učil u Josefa Fürstra a komponování u Antonína Dvořáka. A navíc se privátně učil u Zdeňka Fibicha. Do jeho osudu zasáhl Antonín Dvořák. Poté, co se mu dostali do ruky dvě studentovy skladby, bylo to v roce 1887, řekl Francovi: housle povězte na hřebík a věnujte se raději komponování. K Dvořákovi se později přidal také Johannes Brahms a doporučil ho k profesoru Eusebiovi Mandičevskému, skladateli, dirigentu a učiteli. Po absolutoriu v roce 1899 se Franz připojil k orchestru svého otce ve Vídni, kde působil jako asistent kapelníka. V roce 1902 se stal dirigentem v historickém vídeňském divadle na Vídeňce, kde se ještě v listopadu téhož roku hrála jeho opereta Vídeňské ženy. Tímto kusem zahájil úspěšnou kariéru operetního komponisty, ale skládal také sonáty, symfonické básně, pochody a mnoho valčíků. Nejpopulárnějším se stal Gold und Silber, zlato a stříbro, složený pro kněžnu Paulínu Metternichovou. Z hudby France Lehára uvedu nejprve sonátu pro klavír D-moll, která připomíná Francovo časné vzdělávání ve hře na klavír. Sonáta má 4 věty. Andante allegro moderato, allegretto scherzo vivace a finale allegro vivace. Hraje Wolf Haden.